0: poznáte niekoho, kto má malú firmu, asi viete, aké náročné môže byť riadiť ju. Malé a stredné podniky, medzi ktoré patria napríklad pekárne, kaderníctva, kvetinárstva či knihkupectva, tvoria až 99% všetkých podnikov v Európskej únii a sú tak základným pilierom jej ekonomiky. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. Dnes budeme hovoriť o tom, ako Európska únia podporuje malé a stredné podniky. Až 99% všetkých podnikov v Európskej únii tvoria malé a stredné podniky. Zamestnávajú približne 100 miliónov ľudí a vytvárajú viac než polovicu hrubého domáceho produktu Európy. Malé a stredné podniky však často čelia mnohým výzvam, ktoré ohrozujú ich prežitie na trhu. Musia konkurovať veľkým spoločnostiam, bojovať proti prebujnenej byrokracii či zvládať komplikované medzinárodné operácie. Práve tu im môže pomôcť Európska únia. Je jasné, že malé a stredné podniky majú kľúčový význam z hľadiska pracovných miest, inovácií a hospodárskeho rastu v Európe. Únia preto aktívne podporuje podnikateľov. Práve tí totiž poháňajú jej ekonomiku. Pozrime sa na to, ako Európska únia podporuje malé a stredné podniky v praxi. V roku 2020 spustila Európska komisia novú únijnú stratégiu pre malé a stredné podniky s cieľom urobiť z Európy najatraktívnejšie miesto na zakladanie, rast a rozvoj malých podnikov. Ide o stratégiu na podporu podnikov rôznej veľkosti a zo všetkých odvetví, od inovatívnych technologických startupov až po tradičné remeselnícke firmy. Cieľom je odstrániť praktické prekážky podnikania, zlepšiť zavádzanie digitálnych technológií a podporovať prechod na udržateľné obchodné modely. Stratégia sa vykonáva prostredníctvom viacerých programov. Jedným z nich je aj sieť s anglickým názvom Enterprise Europe Network. Ak podnikáte, nie ste teda sami. Sieť Enterprise Europe Network pomáha malým a stredným podnikom využiť svoj potenciál v maximálnej možnej miere a na medzinárodnej úrovni. Sieť, ktorá funguje vo viac ako 40 krajinách sveta, spája expertov z členských organizácií, ktoré získali renomé vďaka vysokej úrovni podpory podnikania. Cieľom siete je poskytovať malým a stredným podnikom v Európskej únii informácie, poradenstvo a pomoc vo všetkých fázach rozvoja podnikania. Sieť firmám pomáha v prístupe k programom a fondom únie a ponúka im odborné vedenie pri prijímaní riešení v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a využívaní nových podnikateľských príležitostí. Ak sa chcete o sieti Enterprise Europe Network dozvedieť viac, pozrite si jej webovú stránku, na ktorej nájdete podrobnejšie informácie o podporovaných oblastiach. Ak ste nedávno začali podnikať, alebo o tom zatiaľ len uvažujete, je tu program Erasmus pre mladých podnikateľov. Môže vám pomôcť pri nadobúdaní skúseností a rozvíjaní nápadov tým, že nejaký čas strávite v malom alebo strednom podniku v zahraničí pod vedením skúseného podnikateľa. Ide o obojstranne prospešnú spoluprácu, pri ktorej môžu obe strany objaviť nové európske trhy a obchodných partnerov a oboznámiť sa s odlišnými spôsobmi vedenia firmy. Európsky jednotný trh je už viac ako 30 rokov základným pilierom Európskej únie. Umožňuje občanom únie slobodne žiť, pracovať a cestovať v ktorejkoľvek členskej krajine. Jednotný trh ponúka tiež značné výhody pre podniky a právnu stabilitu a poskytuje prístup na trh, finančné služby, investičné príležitosti a finančnú podporu. Ide o odrazový mostík pre firmy v Európskej únii. To, aký kľúčový pre odolnosť ekonomiky je fungujúci jednotný trh, ukázala aj pandémia ochorenia COVID-19. Tejto téme sa podrobnejšie venujeme v podcaste s názvom 30 rokov jednotného európskeho trhu, dosiahnuté úspechy a budúce výzvy. Nájdete ho na našej webovej stránke Europarl Radio, ako aj na platforme Spotify. Pandémia nám ukázala, že jednotný trh stále nie je plne rozvinutý v niektorých oblastiach a zvýraznila, čo všetko treba ešte zlepšiť. Na tento účel smeruje na obdobie rokov 2021 až 2027 až 1 miliarda eur z únijného programu pre jednotný trh. Ten podporuje v rámci obnovy po pandémii COVID-19 konkurencieschopnosť a udržateľnosť malých a stredných podnikov. Únia sa tiež rozhodla do podnikov oveľa viac investovať. Nezanedbateľné možnosti finančnej pomoci ponúka program InvestEU, ktorý podporuje investície, inovácie a vytváranie pracovných miest v Európskej únii v rokoch 2021 až 2027. V oblasti malých a stredných podnikov program ponúka prístup k financiám osobitne určeným pre tieto podniky. Na regionálnej úrovni ponúkajú viac príležitostí európske štrukturálne a investičné fondy. Pozornosť, ktorú venujeme malým a stredným podnikom, ide ruka v ruke s pozornosťou, ktorú venujeme súčasným, ako aj budúcim pracovným miestam v Európskej únii. Ak sa chcete dozvedieť viac o prostriedkoch Európskej únie, ktoré máte k dispozícii a ktoré vám môžu pomôcť pri rozvoji vášho podnikania, môžete sa obrátiť na najbližšie informačné centrum Europe Direct. Počúvali ste podcast o tom, ako uvoľniť potenciál malých a stredných podnikov v Európskej únii. Ďalšie naše podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rozhlasu Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Dovolte mi, abych vám vyprávěl jeden příběh. Je brzy ráno a vy stojíte na vlakovém nádraží. Vzduchem se line vůně čerstvého pečiva, kávy a kovových součástek. Kolem vás jsou tabule s časy odjezdů a názvy měst v různých jazycích, někdy dokonce v různých abecedách. Vedle vás se spolu dva přátelé loučí a někdo jiný si už potřetí kontroluje před cestou batoh. A vy v tom všem držíte v ruce jízdenku, která nemá určenu jen jednu destinaci. Má jich mnoho. Tahle jízdenka se vás totiž neptá, kam se chystáte, ale jak daleko chcete jet. Tato jízdenka nese název Interrail. Projekt Interrail je součástí evropského příběhu již od roku 1979 a vychází z myšlenky, že spojení lze navazovat pomocí pohybu. Když totiž lidé cestují přes města a stanice, projíždějí stejnou cestou jako jiní lidé. Jiná jízdenka, tentokrát s názvem Eurail, existuje již od roku 1959 a umožňuje návštěvníkům ze zemí mimo kontinent volně cestovat vlakem po řadě evropských zemí. Ale lidé z Evropy si takovou svobodu pohybu dříve užívat nemohli. Začali se tedy ptát, proč nemáme jako obyvatelé Evropy k dispozici podobnou možnost? Odpověď přišla v roce 1972. Tehdy slavila Mezinárodní železniční unie 50. výročí svého vzniku. Tato organizace byla založena v roce 1922 s cílem obnovit a znovu propojit evropské železniční systémy po rozvratu způsobeném první světovou válkou. Při této příležitosti vznikl významný inovativní projekt. Jednotná železniční jízdenka, která mladým lidem umožní volně cestovat po Evropě, byla koncipována jako jednorázová a dostala název Interrail. Mladým lidem do 21 let umožnila volně cestovat vlakem po 21 zemích. Reakce byla okamžitá, prodalo se jí přibližně na 100 000 kusů. Poptávka byla tak silná, že se Mezinárodní železniční unie rozhodla učinit tuto nabídku trvalou. Příběh projektu Interrail tím však neskončil. Nyní se podíváme na to, co vám dnes může nabídnout. O více než 50 let později se jeho dosah ještě rozšířil. S jízdenkou Interrail Global Pass můžete nyní procestovat 33 zemí od řeckých ostrovů až po polární kruh. Cestující mladší 28 let a starší 60 let mají nárok na slevu na jízdném. Díky jízdence Interrail ale může začít cestovat každý, kdo chce. Vydat se na cestu nikdy nebylo tak snadné. Nejprve navštivte webové stránky interrail.eu. Poté si zvolte, jak dlouho chcete být na cestách. Třeba několik dní nebo až 3 měsíce. Pak si vyberte druh jízdenky, která nejlépe vyhovuje vašim plánům. Budete tak moci volně cestovat po celé Evropě. Vysokorychlostní vlaky, regionální tratě, noční spoje a dokonce někdy i trajekty jsou součástí stejné sítě. Je třeba mít na paměti, že u některých spojů si bude třeba zarezervovat sedadla. Můžete se vydat po stanovené trase nebo si od nuly vymyslet vlastní jedinečnou cestu. Celkově vzato je flexibilita jízdenky skutečnou výhodou. Trasu můžete průběžně měnit v závislosti na tom, kam míříte. To znamená, že můžete například déle zůstat ve městě, kde se vám zrovna líbí. Můžete i změnit celkový směr trasy. Někde můžete klidně vystoupit z vlaku jen proto, že vám místní název připadá zajímavý. Nabízí se vám tedy příležitost podívat se na neznámá místa, která se nacházejí mimo typické turistické destinace. A i když budete cestovat sami, určitě se s někým po cestě potkáte. Interrail se stal tak oblíbenou iniciativou, že jen v roce 2024 zakoupili cestující více než 746 tisíc jízdenek s pokrytím více než 1,4 miliardy kilometrů. Ptáte se, proč je to celé důležité? Tím, že se rozhodnete cestovat vlakem, učiníte konkrétní krok ve prospěch udržitelnějšího cestovního ruchu a pomůžete tak snížit vliv tohoto odvětví na životní prostředí, pokud jde o změnu klimatu. Stefánii Skéviové z Řecka bylo 24 let, když vyrazila na cestu vlakem s batohem plným jídla a instantním foťákem. Vydala se za středomořským sluncem ze severní Itálie na francouzskou riviéru. Odtamtud pak zamířila na sever Francie do historického města Dunkerque. Poslechněme si, jak projekt Interrail pomáhal utvářet její vnímání Evropy. Interrail změnil způsob, jakým vnímám vzdálenosti. Na trase mezi pohádkovými útesy v Cinque Terre a pohraniční obcí Ventimiglia se vám pomalu zavřou oči, které pak otevřete opět až ve Francii. Poznáte města, která se po staletí utvářela odlišně, pokud jde o architekturu, jídlo nebo rytmus života. Zároveň tu však je cítit něco společného. Náměstí se začnou podobat jedno druhému. I kavárny vypadají podobně, i když se v nich mluví jinou řečí. A debaty v nich se točí okolo těch samých témat. Identita, demokracie, budoucnost. Různé jazyky, ale v jejich srdci je usazená tatáž Evropa. V roce 2016 se projekt Interrail opět stal předmětem politických debat. V Evropském parlamentu se pozornost zaměřila na jeho potenciál překonávat stereotypy a zbližovat mladé lidi z celé Evropy. Zároveň se tu řešilo, jak jízdenku více zpřístupnit lidem. Záměrem bylo pojmout celou věc méně jako dovolenou a více jako investici do zkušeností, poznávání a hlubšího porozumění Evropě. Europoslanec Manfred Weber toto nové pojetí vyjádřil následující otázkou.
2: Co kdybychom v budoucnu věnovali každému Evropanovi k 18. narozeninám jízdenku Interrail jako dárek od Evropské unie? Bude tak moci sám 3 týdny objevovat, jak vypadá každodenní život jinde v Evropě.
1: V roce 2018 se pak tato myšlenka proměnila v realitu a zrodila se iniciativa Discover EU. Jedná se o soutěž, která čerstvě 18-letým nabízí možnost získat bezplatnou jízdenku Interrail a příležitost, aby tak objevovali Evropu podle toho, jak jim to bude vyhovovat. Přihlášky do soutěže lze podávat 2x ročně. Mladí lidé zodpoví krátký kvíz o Evropské unii a výherci pak dostanou onu kýženou jízdenku. Existuje jedno důležité pravidlo, které musí výherci dodržet. Musí cestovat především vlakem. Soutěž Discover EU pokračuje dodnes a je součástí programu Erasmus+.
2: Projekt Interrail začal jako jednorázová jízdenka a pro mnohé se stal jakýmsi přechodovým rituálem. I dnes představuje otevřenou pozvánku pro všechny, kdo žijí v Evropě bez ohledu na jejich věk. Pozvánkou k tomu cestovat vlakem napříč hranicemi a zažít, jak se v Evropě doopravdy žije. A to nikoli zprostředkovaně, ale na vlastní oči. Tak na nic nečekejte, vemte jízdenku a vyražte. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.